0: A kak pola nas, dženca rano daleđe, no to vi je najlipije, rajnči redaktor Jakub Voča.
1: Dobranje, Jakube. Dobranje, Katka, vitaj, haj. Dženca, ladame na naletne koncerte, napšikvat, ste i dalši do
0: Čakaj,
1: domu?
0: Čakaj, nazemske vizu.
1: Nazemske, dobranje, nazemske koncerte. Da, a da, sortuja na nazemski koncert, što je tam nova planovane, što moja poskitku, o tem dženca porječimoj. Hrude tak, vo čeravšim posljedženju Gmenske rade Nebelčica, što su tam vobzamknuli, što su teme, kiš rađi čelo himaja, kaj štiš tamnišćih vobedlerjov, o tem chceme dženca porečeć, poledame na naše poješće v obrazach online, što tam rejano možeće vladać, a veselime se přes pisane poješće, sme mili v nimale veľších koncach naše vúžice popuču, a máme tam dobre a haj rejane informácie za vás na kuže patež.
0: Tak, po takým do džencnišeho rania štartujeme. A to tež činíme z Veroniku Kalinučciny. Vítaj na zemi, vana zpívá.

0: A noc je netko nimo, všetož je na pošestčich.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranje. Na přichodnym posedženiu Nebelčanskeje gmenskeje rady konc oktobra chce nowy wjesnanosta Mirko Domaška přísahu złožić, što zdźěli na naprašowanie. Zaradnicki zjazk při klosterskej wodze je wólbne podłožki krajnoradnemu zarjady přepodał. Za přepruwanie podłožku maja 4 tydźenje chwile. Na čerawšim posedženiu skvalichu gmenscy radzičeljo mezdrujim twarsku prostwu za bjezbarjeny přístup k staremu konzume Miłočicach, kýž je vesný cilk na tovarstvu v dom přetvaril. Nová okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plánovaná k letu v februári hotová. Kajž krajnoradný zariad na naprašovanie serbského rozvoza z Džili môže sa hudžbná šula dre hakle od kletušeho oktobra vúžívač. Jako příčinu mienuje nevočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová dlie treba ja. Za sanirovanie starého tvarenia a přitvarja pak prúja hač nemova hudžbná šula tutej hižo klitu vodliča vúživač, tam vútvarja remesnice hižo rumy za nuotva v okrestole hakle přijotuje. Krajnoradny zariad liči najebač zapozdženia nadal jenož s plánovanými 15 miliónov eurami za cokone tvar. Kulturu spichovace tovarstvo Bukice je v fotovém vubidžovanju liderovie končiny Budyjski horn kraj prene miestnosti vudobilo. Tute je zviazane ze 500 eurami. Tovarstvo by v vubidžovanju zapodalo v obraz bukečanskeje serbskeje drastovie skupiny, kiž by při meje metanu nastal. Vidžet su čvonki drastovie skupiny ve šelakých variantach evangelskeje draste budyjskeho kraja. Ze sedom přednoškami je Serbski institut vo dženstnišče hač do soboty na 15. Niemskim dňu slavistiki na Šilerovej univerzite v Jenje zastupjene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k delnoserbščine. Vo témie delnoserbščina v rozmachu, šanze a perspektive za přichod přednošuja mezdrujim Lydia Matikec, dr. Linka Šočic a profesor Thomas Menzel. Džen slavistiki je najväčší slavistický kongres v Nimske a so kužde cíče abo štvrté leto na hinajšej univerzite ze slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštrovská hola přepoda zamovitosť za tvar nasypa v Parcovském jezoru na zamerový zjazk Vúžiska jezorina v Sakske. To sú gminsci radičeľo na čerošim posedeniu v obzemknuli. Nasyp, tak menovaná mola, kýž sa do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónov eur plačiva. To přesáha kapacity gminy, tak vesenostka Antje Gasterstedová. Za to přepokáza gmina za zamerovomu zjazky přichodnýma letom aj přirážku cokonie 205,5 euro, cokonie má sa gmina při tváre nasypa z 1 miliónu euro v obdžilič. A to píšu naše povestče, kotrež namakáče tež na našich stronách internete a našej darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svončne v malom ročelu sucho vostanie maximálne 24 stopňu Celsiusa. Vicike culce s molom hižo tak silne nezaduja, kajž zajšvých dňach. Jucem dále vele svonca v malom ročelu a sucho maximálne 25 stopňu.
0: Na počara na drohách šitko klopve tak kajž derby.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli manče vy za nás ešte pokývku obokúvo vopkada, kýba so vám dženca ráno nešto tam ešte na útrobe leží, potom nás tu ráde zazvonče, Jakube, a to pod kotrým číslom?
2: Budešin 7.34.
0: Kýba, zapísače nám pojezč, a to, že najednoryšo v našej app MDR Serbia.

A to jsou naše poky v krotkodoci byl gynášist, je. A to, co vás skýčpnič na filmové večer, jak jsou zajšlosti představili Serbo a Serboky v televize a filmach? A jak se to dženca ještě činí? Jak se stereotypy reprodukuje a čehodla by serbská filmová skupina byla DEFA jungkrot na mezinárodných filmových staviznách? Šo to je téma přednoška serbské filmové krajiny, kterou štěrží filmoča Grit Lemke dženca večer v rodže delním vujezdže a to večer sedmich. Křižarjo může se ještě hač do dženznějšího zaputnikovaně do Roma klitu v Mšizevič. Klitu od soboty do soboty, prvně do 8. mě je to plánované tuto putnikovaně. Mšizevič může če so přes formulár, kterýž je na internetní straně katolského posluha dželené. Serbske kubanske skedišče Lipa te poskyčuje tiež dženca zaso nazemske vince viče a do junu do podnia dživečich a potom ještě raz večer 6, stajne 2 hodiny. Popfat kvúčiní 25 euro. Štužce sa vopčiliť, tu nech sa toto ještě pola Lipe přizeví. Telefonové číslo alebo tiež mailku namakáče na internetovej stronie. Tam môže vám potom rec, hač je znano jeden studiu kurzu hižo vukňované. A poladneme tiež hižo na piatk. Tam je započsvanča CDU v krajnom Sejmie, Elin Jenčec, zromadne so státnym ministrom za Wobswiet a ratarstvo, Georgom Ludwigom von Breitenbruchom, ve viacerých ratarských závodách s hostčom večer na po sedmich potom přeprosetaj politikári na rozmune go, a to nukničanský baradze.

0: Pečminčino do šestčiche.
1: Nábožné svoje.
0: Tuto ma dženca Johanna Hadankec z Erfurta na doku a zamovitosti kroščanskeje vosady.
2: Ljubi připosluchario, v napjatých situacijach poma čvojki dyšma nešto v ruce. To je napríklad bul, kýž so prečuje stresy touka, abo zvučovanie s postami, kýž pomaja so fokusirovač a nervozitu, abo snanoti strach kontrolovač. Před krótkým som sa v dajkej napjatej situácii zase namakala. Bych popúču na seminár a před sobou mejach dlhú jizbu s čahom. Môj časový plán by perfektne kalkulovaný. A tola bych nemiana. Što sa stane, když sa čas zapoždí? Mám potom v cúzom vôľký mešče hodinu dlho na nekaký zimnej železnej vauce čakať? A môj seminár? Zvučovaná s postami hižo nepomachu, abych si rožoc krukomaj zava. Riečas bývoch kulko začuva krukomaj. Páličku po páličce rozpominach potenstva Jezusového čerpina. Na koncu však nebych ju same páličky tribna pomoc, fokus nua namakač. Jedna myslička je sa mi uvedomila. Když je môj knies, tute čerpina a smerč za mne, za nás nasozal, dokáž nás ľubuje, potom přetraje z nami tiež kúždy strach. Šako je nám Jezus sám připravil, ja vostanu s vami hač do konca sveta.
0: Nábožný svúk nejma dženca Johanna Hadankec z Erfurta.
2: Ľubí připosluchario.
0: Vodeče, prošu. Nitko debu ešte raz a nitko slyšíme samotária hučbu zvučleného Petra.

0: Repertoire je po te gimnoostronski, a kitro wupelnjena je protučka hazec manželskeju, hač do kunca leta s koncertami.
1: Tak například v Małej Cyrkvišce v Smiečkecach na předvečeru prvního adventa. Tam zariadujeme hodinu do mirného časa leta. A 5. decembra jsme v Jazince v Brožní Budarjec svojby benefitsny koncert, kdež se nadžijame za celé věle ľudí přinže a za dobrú skut dary.
0: Berče si potekim po příkladže Danielu a Darika Hazec kvíle za hudbu. Posledně svojo sluša druhé pojce hudbného duha.
2: My se veselíme na vás.

0: Che hodla? Gat? Što? Lexia, praši so!
1: Tam tola žana trava nie rozče.
2: To trichi.
1: A horco tam tyš je.
2: To je v kujzdi puštine tak.
1: Ale popravom by mě ten pys tam všude jara vobčežoval.
2: Ja so přes tute masy tyš přeco jara džívam.
3: Vítaj, taj. Što davajú dženca ráno zabiera?
1: Pysk v puštine.
2: A te prašenie, čo dla vopste puščina poprom z pyska?
3: Ach tak, haj, jara dobre prašenie.
1: Lexio, ty tola zavišče vyšče hodla.
3: Popravom je to jednora vic. Vicík a vedro, stej so biehu miliónu liet o to postaravoj, zo so tamniše skavy na proch a pysk rozšudruja.
2: Kak da to? Ja si to predstavč nemožu.
1: Lexio, môžeš to snano kusk dokvarnišo opisač?
3: Jara rade, haj. Pustčinách sú temperatúrne rozdžile miest dňom a nocu pomiene vúľke. To je zakvad za to, zaso kameniska pravi dvonie rozpšestrievaja a zaso romadže čanu.
2: A kotre vúskutky to má?
3: Kameň, kotrež to pravi dvonie doživia, tute rozpšestrievanie a znova romadže čahanie so pukne a rozpadne.
1: A što vúskutkuje potom vecík?
3: Vecík šúdruje a rybuje rozpadanky, do niž nezostanú jenojšišče drobné kamušky vyše. A když vecík tunle piesk dále duje, nastanú přes pieskové masy viejence.
2: Á, tute viejence, když s fotou vo Zahára puštine znajeme, haj?
3: Haj! Ale nie je tak, že obstia šitke pustčine z pieska. Tojšto sú z kamenia abo z vamankou, kýž sú drie rúne tak suche, ale maja tvrdšiu poninu.
1: To by za kopajncu dosahalo, abo?
3: Hoj, za bolcvanie na kujde pad. Ale tiež profijová kopajnca je so pustčine hižo presadživa.
2: Zaujšče z pomocu viele pines, abo?
3: Tak je, jako je Cristiano Ronaldo před letami k FC Al-Nassr saudi-arabske minil, ležeše fokus vůlkých pěneze davarjů naraz na kopajnce vosreč pustčine. Tak su nastali pomene vůlke ležonostne projekty, kýž maja nadauk šport do pustčine přinesť.
1: Ja neviem, kak by moje čivo na tajku hoco tu reagovalo, když by tam kopencu rol.
3: To môžeš jenož uspytať, Tadio. Vúžadanie je to na kujždy pad.

0: А важно, сувезатеш наше поездче, я на посед мих.
1: Сербский розвоз. Поездче. В студию Якуб Волча.
2: Добре ранее. Na přichodnym posedzeniu niebyczanskie gminskie rady kunc oktobra chce nowe wiesne nosta Mirko Domaszka przysahu złożyć, to zdzieli na napraszowanie. Zaranicki zjazd przy klosztorskiej wodzie je wólbne podłożki krajnoradnemu zariady przepodał. Za przeprówanie podłożku maja 4 tydzienie chwile. Na czerwszym posedzeniu skwaliću gminscy radziczelio mezdrujm twarsku prostwu za bezbarierny przystup k staremu konzumie w Miłoczicach, když je věstný cuk na tovarstvu dom přetvaril. Nová okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plánované k letu februáře hotová. Kajž krajnoradný zariad na naprašovanie zdžili, môže so hudžbná šula drehakle od kletuše oktobra vúžívač. Jako příčinu mienuja nevočakované přidatné tvarské napravy. Vo sebe za nová tvarlie trebaja. Za zanirované staré tvarenia a přitvar pak púja, hač nemoha hudžbná šula tutej hižo kletu od Lieča vúžívač. Tam vútvaria remesnice, hižo rúmy za nuotva v okres tole hakle přijotuje. Krajnoradný zariad líči najebač zapozdženia nadal jenož s plánovanými 15 miliónov eurami za celkovne tva. Kulturu spichovace tovarstvo Bukece je v fotovém vubiedžovaniu liderovie končiny Budyski horny kraj. Prene miestno se vúdobilo. Tute je zviazané z 500 eurami. Tovarstvo by je v vubiedžovaniu zapodalo v obraz Bukečanský je serbský je drastovie skupiny, kýž by pri miemetaniu nastal. Vidieť sú čvonky drastovie skupiny ve šelakých variantách evangelské je drasty budyského kraja. Ze studom přednoškami je Serbský institut vodženstnišeho hač do soboty na 5. Nemským dňu slavistiky na Schillerovej univerzite v Jene zastupiene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k deňoserbštine. Vo téme deňoserbština v rozmachu, šance a perspektívne za přichod přednošuja mezdrujím Lydia Matikec, dr. Lenka Šočic a profesor Thomas Menzel. Slavistiki je najväčší slavistický kongres v Nemsky a so kužde cíče abo štvorte leto na hinajšej univerzite ze slavistickým institutom vodmiva. Gmena Halštrovská hola přepoda zamovitošť za tvar nasypa v Parcovském jezoru na zamierový zjazk Vúžiska jezorina v Sakske. To sú radičelio na čerovším gmenským posedžinu v obzamknili. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónov euro plačiva. To přesaha kapacity gmeny, tak vesnanostka Antje Garsten-Štetová. Za to přepokáza gmena zamierovému zjazky v přichodným leta maj přirožku cirkonie 205,5 euro, cirkonie maso gmina při tvare nasypa z 1 milionu euro v občilič. A to bych u naše povestče, kotrež nam makače tež na našich stronach internetče a naše damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, aj ranče zera hižo skadžeja, dženca vele svonca, mao mročelo vostanje sucho maksimálne 24 stopňov a vecige culce hižo tak silne povúžice neduja. Juce, dále vele svonca, mao mročelo vostanje tež dále sucho maksimálne 25 stopňov.
0: Dženca nie je také vedro za zmie puštenie.
2: Na želic.
0: Ale za to mám tu dobrú pojezd, že špúča a droj nastupa, tam všetko beží, kaj štyrbí.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja tu žiadne pokyvy v okolo vopkada za vás nemám, jeli zapak máte vy nekaké vopkadne pokyvy za nás. Všetko rady, pod Budyšin Cinema 3400 môžete nás zazvoniť alebo písať nám v app MDR Serbia pojezd.

A tyž my jsme po droze živěnia popuče byli a jsme se podali na nedom jacero městnosti za našu rozpravu. Městrem jsme se tule podali do Texasa a to s naším formátom Novosti ve obrazach. Tam šako je so kunstidženia odměl tak jmenované Wendish Fest v Texasu. O tym namakaču v obraze na našej internetnej stronie a tiež sociálnych sičach. Nimo toho sme so podali do Ralbic a tam nedom dvojce, tam šako miachu zaišvete džin štvrtk z Bejanku Nového Horta a kunstodžina potom je so Nové Radlubin posvičil. Tiež o tym namakače videa v obraze na našej internetovej stronie. Dále namakače tam impresie z dvorového svedženia v Britni Michalkach a dlouhý čas zapšahu, kotrož jsou se o Krosčicách žonovač dali, můžete si vězo tyž vobladač. A v osobitostku za lubovářů vůlkých mašinou tam tyž máme. Pokukče raz, što tam na vás čaká. Naše nuosče ve obrazách, ty namakače vězo, v naší app MDR Serbia a sově tyž v sociálních sičách. Na Instagramie abo Facebooku sme vieza tiež ako NDR Serbia zastupení. Česač menšinou, dona po 8 nedomie. Dobre ranie.

0: Na, was mich hier.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. V studiu Jakub Vočar.
2: Dobré ranie. Na příchodném posedžení

0: Na Garmuschu, Witansche, nas Runje Susanne Himplova, na hei Tisch, nasums Gutemu, na nasums ge Konzerte, Witanas ned ham Bettina Wenderotor, Quatrisch Sanastam na jeden Zille Wosse bitte Sobu, adalsche nasums ge Termine, mam nit gosawas. V serbskim kubanskim središču Lipa možeče dženca nazemske vince vič, a to pak rano dživečih, abo potom večer šestčih, stajnje dvi hodžine tutun poskytk, haj traje, a to pod navodom Rože Marie Bernhardoveje. Štuž ma zajim tu nech přizví, so najlepje netko rano hišče pola organizácie, pola Lipe potajkim. Na internetovej stronje maja tam tiež mobilne čísla vozevene. Popfat k zateky vinc, abo za paslenje vúčinja 25 euro. Jak su v zajstvosti predstavili Serbo a Serbovky v televíze a filmach a jak sa to dženca ešte činí, o tom poriči filmoča Grit Lemke dženca večer v rože delním vujezdže a to šo pod tému Serbske filmové krajiny. Za počátky večer sedních. Jenaž ešte hačo džencnišeho môža so kšižario na putnikovanie do Roma přizivič. Klitu od prinie do 8. meje, potikým od soboty do soboty, je tuto putnikovanie plánované. Přizivič môžeče so přes internetnú stranu katolského posova. Jutze zatka so Vorklečanská gmenská ráda a to kečpú tunraz v tovaršnostnom domie v Novej Vesce večer sedmich. Za špielom voprawdzitos če tak reka titul programa skvadnostne 80-tych posmiertnych národninov Božene nauky Kunišovie. Jutze večer na po 8 na žurli serbského ľudová ansambla tu Budešinje. Česač menšinu pod na po 8 a tu mám ešte vosebite pokiu, kotrož sme dženca rano spriečec dostali. Tu připosłucha pisa Dobranie, koło woku opryczec je tu chwilu wulki pos popuczu, kisz je dżęca rano i żonu kusnu, tam po takim kiczpujcze we wokolinie woku opryczec je taki wulki pos popuczu.
1: Часа нема жану конца, едже за тебе кайш черт. Твои дни сувока мики свонца за вучка в утробу, а эрт за вучка в утробу, а эрт.

0: Miła a wiecy, kojta wana dotal je nasza letuša nazema, a nic jeno iš po vietre. Tež hučbne vidžene je dynamiska a pisana. Ci votoromade jednače serbskich nazemskich koncertov su miestem hižo nimo. Za sobotu hotuje so kur Budyšin do Hočiskeje cirkvie. A teďže na to, do koncertu je skupina po štyroch nebyčanskej besadže. Prini kruč, zo sú so po štyroch na nazemský koncert narichtvali. A tež Darek a Daniela Hazec hižo pilnie za svoju premiéru v rieče nazemských koncertu zvučuje taj. Bettina Wenderotova nám rozpravia.
1: Z Bydlenski je klinča přes očinjene okno cunje neznate zynki. Při durjach je mała vutrobička přičinjena, na kotrež steji da a da čas za hučbu. Nimo svojich vele hučbnoch šulerjev a šulerku se Daniela a Darek Hazec dys a dys tež hučbnu kvilu za sebe popšijetaj. Zromadny projekt z menom Da und Da Akustik Duo je jeden abo druhý z vás znano hižo raz slyšal. A dys přeprosytaj si spěváka a gitarist tyž hostči kudžinju.
2: Jako hudbnu hostči, abo přečelo jsme měli dotal čelo a perkusion v našem programě. Na nazemský koncert převodža nás zase Max Schneider jako perkusionist. Sme v auguste hižo raz romadne hudžili tobie kulinarijský koncert u kloštarske zarodže a je jara viele vesela činjivo.
1: Praje mjestom nimale dve leče na małym statoku vosrieč voklec bydlaca Daniela Hazec. Po koncertče Pančicach dunže boze naprašovanje, hač noch co voj hokach nazemský koncert na Smolic dvore vuhotovač. A to vizo cüle po svojim stilu Daniela Hazec.
2: Chceme odputane hudžbne večer doživič ze svojskimi kompozicijami, ale tež cover verziona. Naše spivy su skere smirovace, romantiske, aber melancholiske. Ve všelakých riečach, napšikvat serbse, bohose, jenžese, aber tež nimse.
1: A samo italse, tu mały vúrisk z opery Grinaldo. No.

0: Repertoire po takim noostronski, a kitro wupelnie na je protyčka hazec manželskeju, hač do kunca lita s koncertami.
1: Tak například v małej cyrkvišce v Smiečkecach na předvečeru prvního adventa, tam zariadujeme hodinu do mirného časa lita. A 5. decembra sme v Jazience v Brožni Budariec svojby beneficný koncert, kdež sa nadžijame za celé viele ľudí přinže a za dobrú skut darí.
0: Berče si potekim po příkladže Daniele a Darika Hazec kvíle za hudbu. Posledne svojo sluša druhé pojce hudbného dua.
2: My se veselíme na vás.
3: Praje Darek Haza od hudbnej skupiny Da a Da Akustik Duo. Jednoho z dohromady štyroch nových cirkov, kiž vôrtuje zhromadne so starými zajacami letuši riad nazemských koncertov. Vone budú taj náriče a to 14. novembra cvý přelad termínu nazemských koncertov namakače na homepage domoviny. Bettina Wenderotová je nám rozpravila. Ja som

0: Abožné slovo.
1: Magenta Johanna Hadankec.
2: Ljubivši posluchario, v napjatých situáciách poma čvojky dyšmanešto v rúce. To je napríklad búl, kýž sa prečuje stresy touka, abo zvúčovania s postami, kýž pomaja sa fokusírovať a nervozitu, abo snanoty strach kontrolovať. Před krótkým som sa v dajke napjatej situácii zase namakala. Bych popuču na seminar a před sobou mejach dlouhú jizbu s čahom. Môj časový plán by perfektne kalkulovaný. A tola bych nemiana. Što sa stane, když sa čas zapoždí? Mám potom v cúzom vôľký mešče hodinu dlho na nekaký zimný železný vauce čakať? A môj seminar? Zvučovaná s postami hižo nepomachu. A bych si rožoc krúkom mezala. Rečas bývoch kulko začúva rukomaj. Páličku po páličce rozpomínach potenstva Jezusového čerpina. Na koncu však nebych ju same páličky tribná pomoc fokus nua namakač. Jedna myslička je sa mi uvedomila. Když je môj knies tuto čerpina a smerč za mne, za nás nasozal, dokáž nás ľubuje. Potom přetraje z nami tiež kúžde strach. Šako je nám Jezus sám připravil, ja vostanu s vami, hač do konca sveta.
1: Nábožné svoje knieža dženca Johanna Hadankec na doku a zamovitosti kruščanskej vosady.

0: Polícia z G.
1: Pondželu do podňa miestaj manželskaj vujke z Božo, vobaj chcestaj se viadukt Kinsboku vobladač a parkovaštaj auto tam neloko, jako byštaj rune pousta metro od auta zdalenaj, padne naraz štom na auto a tute dosponje skoncova, škoda 40 000 €. Vandalojo su Pondželu budišne popuču byli a ci auta vobškodžili, su tam lak auto rozdrapali, škoda tam 9 000 €. Ve Voklecach su vobšudnice Pondželu večer žonu zjebali, kaž policia pisa, je ona vopačny list svoje banky dostava. Ona tam pod podatym čísvom zazvoni a poda viacore tajne informácie svojského konta, mezdrujem tež tak menované tan na vobšudniku a s tými možachu oni potom nekak 10 000 € od konta vodzbienič. Ve Vojorecach su paduši nedom cove auto pokradnili, s kotrem so pakete a liste vunošuja, tam bych u samo ište nekotre pakete ve auče, nietko je cove auto fuk, škoda 60 000 €. A při nezbožu Nimcach pola Vojorec je so 21-letny pasažír busa Češko zranil nezbožo běhýžo zašpět týdžen v útoru. Bus mes kamencom a Vojorecami chceš taj auče přesčanič. Přitom pak doso zrazu štaja bus dobyše votře zabožič pasažír přitom zvou do žerdže prasny, netko pýta policia svědko, tež zvoneho busa.

0: Što davaju djenca rano zabira?
1: Pisk v puščinje.
2: A te prašenje, čudla vopse puščina poprom spiska.
0: Ach tak, haj, jara dobre prašenje.
1: Leksio, te dola zavišče višče hodla.
0: Popravom je to jednora vic. Vicik a vedro, stej so biehu miljonu let o to postaravoj, zo so tamniše skavy na proch a pisk rozšudruja.
2: Kak da to? Ja si to predstavić ne možu.
1: Leksio, možeš to snano kusk dokvarniše opisać?
0: Jara rade. Haj, pustčinach su temperaturne rozdziele mjez dňom a nocu pomjene vulke. To je zakład za to, zo so kameniska pravidłownie rozpřestrievaja a zo so romadže čanu.
2: A kotre vúskutki to ma?
0: Kamen, kotrež to pravidłownie doživia, tute rozpřestrievanie a znova romadže čahanie so pukne a rozpadne.
1: A što vúskutkuje potom vecík?
0: Vecík šúdruje a rybuje rozpadanky, do níž nezvostanú jenojšišče drobné kamušky vyše. A když vecík tunle piesk dále duje, nastanú přes pieskové masy viejence.
2: Á, tu te viejence, kýž s fotou vo Zahára puštne znajeme, haj?
0: Haj! Ale nie je tak, so obstaja šitke pustčine z pieska. Tojšto sú z kamenia abo z vamankou, kýž sú drie runie tak suche, ale maja tvrdšiu poninu.
1: To by za kopajncu dosahalo, abo?
0: Hoj, za bolcvanie na kúžde pad. Ale tiež profijová kopajnca je so pustčine hižo přesadživa.
2: Zdaušče z pomocu viele pines, abo?
0: Tak je, jako je Cristiano Ronaldo před letami ke FC Al-Nassr saudi-arabske minil, ležeše fokus vůlkých pěneze davarjů naraz na kopajnce vosreč pustčine. Tak su nastali pomene vůlke ležonostne projekty, kýž maja nadauk šport do pustčine přinesť.
1: Ja neviem, kak by moje čivo na tajku hocotu reagovalo, když by tam kopen cúral.
0: To môžeš jenož vúspytať, Tadejo. Vúžadanie je to na kúždy pat.

0: Na, počujete je.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Jakub Vočar.
2: Dobre ranje. Na příchodném posedženju Nebelčanskije gmínskije rady konc oktobra chce nové vjesnanosta Mirko Domaška přísahu zvožić, to zdjeli na naprašovanje. Zaradnický zjazk při kloštorskej vodže je vojbne podvožky krajnoradnemu zariady přepodal. Za přepruvanje podvožku maja 4 tydženje kvile. Na čerošim posedženju skvaličku gmínsce radičeljo mezdrujim tvarsku prostvu za bezbarierny přístup k staremu konzume v Miłočicach, když je vesný celk na tovarstvu v dom přetvaril. Nová okresná hudžbná šula Budyšinje nebude kajž plán.

0: No a nekletu februari hotowe. Kajž krajnoradne zariadne naprašovanie z džili, môže so hudžbna šula dre hakle od kletušeho oktobra vúživač. Jako příčinu menuja neočakované přidatné tvarske napravy. Vo sebe za novo tvar dlie trebaja. Za sanirované staré tvarenie a přitvar pak púja hač nemoha hudžbna šula tutej, hižo kletu od leča vúživač, tam vútvaria remesnice hižo rume za novo tvar vokrest to lehakle přijotuja. Krajnoradny zariad liči najebač zapozdženja nadal jenož z plánovanými 15 milionov eurami za cokone tva. Kulturu spichovace Toarstvo Bukece je ve fotovém vubiedžovaniu liderovie končiny Budyský horný kraj prinie mestno dobevo. Tute je zjazané ze 500 eurami. Toarstvo by ve vubiedžovaniu zapodalo v obraz bukečanskije serbskije drastovie skupiny, kýž by při miemetaniu nastal. Vidžet sú čvonky drastovie skupiny ve šelakých variantách evangelskije drasty Budyského kraja. Ze 7 přednoškami je Serbský institut vo dženstnišeho hač do soboty na 5. Nímskym dňu slavistiky na Šilerovej univerzite v Jenie zastupiene. Prvý raz vobdžili so institut ze svojským komplexom k deňoserbščine. Vo téme deňoserbščina v rozmachu, šanze a perspektíve za příchod přednošuja mezdrujím Lydia Matiket, dr. Lenka Šoučic a profesor Tomas Menzel. Jane Slavistiki je najväčší slavistický kongres v Nímsky a so kúžde cíče abo štvrté leto na hinajšej univerzite se slavistickým institutom vodmiva. Gmina Halštrovská Hola přepoda zamovitosť za tvár nasypa v Parcovským jezeru na zamierový zjazk Vúžiska jezorina Zakske. To sú rádičeľo na čerošim gminským posiedženiu v obzamknuli. Nasyp, tak menovaná mola, kýž saha do jezora a je z betona tvarená, by 1 miliónu euro plačiva. To přesaha kapacity gminy, tak viesnanostka Antje Gastorštetová. Za to přepokáza gmina zamierovému zjazky prichodným maj leto maj přirážku cirkonie 205,5 tisac eurov. Cirkonie má so gmina při tváre nasypa z 1 miliónu euro v obdžilič. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internete a tež naše darmotné app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Svunčko so na nás smiela, to vostanie tež přes cvý džin tak, nekotrým ročile dre vúľa dame, ale vostanie dženca sucho, maximálne 24 stopňov a více keď solce tež ižo teko lušta nímaja na mocne zaduč. Tuž je trošku mene vicika dženca vočakujeme, juce dále veľe svunca tež dež přeco viacem ročilu vúľa dame vostanie tež juce sucho, maximálne 25 stopňov.
2: Na počach a na drohách je našim koncu najprv raz všetko poriadku, štúž pa keď po a štyri potom trochu dále smier Franko Brod. Keď pojče tam stý Vyskeč a to na vysokosti Drežďany sever.
1: Serbský rozvoz.

A vás pýtam tu netko krotkodoci bydelky nádživeč s našimi pokyvami spokojíč. Čenca to môžete v Smerdučanskej Lipje názemské vince vúdebíč a to do podňa dživečich alebo potom večer šestčich na každý pád. Najlepším páže sa do to přizjúče a to pola Lipy. Čísva telefonické to namákače na ich internetnej stronie. Hačo džencnišeho môže so kšižerio za kletuše putnikovanie kšižerio doroma přizivič. Kak sú v zajšvosti predstavili Serbo a Serbovky v televíze a filmach a kak sa to dženca ešte činí, o tom přednošuje serbská filmovča Grit Lemke dženca večer v Rođe delným bujezdže a to večer sedmich. Jutze skáčuje sa Vorklečanská gmenská ráda a to v dôžnostnom domie Nové Viesce večer sedmich. Na informácijské zariadovanie k lokálnemu zastaraniu z Milinus čo jutze rádvorju prošení, aby i závod na dôžnosť, přípravu a energiové družstvo Vitaj přeproša jutze od večera šestčich k tomu do hostčenca Mia. Središču ste prašenie, kak môže lokálne zastaranie z Milinu z Nucka rádvorskej gmeny možné byť. Za špielom v opravdžitosti, tak reka titul programa skvádnostne posmiertných 80. národninov Božiny Nauka Kunišovie, hučbno-literárne portrét predstaví sa jutze večer na povosmich na žurli SLA Budešinie.

0: nábožné slovo.
1: Tuto má dženca Johana Hadankec, ktorá špedlí mestem Erfurče.
2: Ľubí při posluchario. V napjatých situáciách pomá čvojky, když má nešto v rúce. To je napríklad búl, když so prečuje stresy touka, abo zvúčovania s postami, když pomája so fokusírovať a nervozitu, abo snanotý strach kontrolovať. Před krótkým som sa v dajkej napjatej situácii zase namagala. Bych popúču na seminár a před sobou mojach dlouhú jizbu s čahom. Môj časový plán by perfektne kalkulovaný. A tohle bych nemiana. Što sa stane, když sa čas zapoždí? Mám potom v cúzum vôľký mešče hodinu dlho na nekaký zimný železný vauce čakať? A môj seminár? Zvučovaná s postami hižo nepomachu, abych si rožoc krúkomajzala. Riečas bývoch kúľko začúva krúkomaj. Páličku po páličce rozpomínach potenstva Jezusového čerpina. Na koncu však nebych ju same páličky tribná pomoc fokusnú a namakať. Jedna myslička je sa mi uvedomila. Když je môj knies, tuto čerpina a smerč za mne, za nás nasozal, dokáž nás ľubuje, potom přetraje s nami tiež kúžde strach. Šako je nám Jezus sám připravil, ja vostanu s vami, hač do konca sveta.
1: Nábožný svúk nemá dženca na dolgu a zamovitosti kruščanskej vosady Johana Hadankec z Erfurta. A s tým je 5 minčinov do 9. Čas potekím za náš posledný titul džencnišieho vusovania a tu všinže dženca vo Tomáša Krauže. Z domu hič, a tu iš prijutíš vám všem, kociš netko ište z domu dženče. Vúspiešne a rianen dženče.

Sarasu se cvonki předsedarstva domovinski župedolna Vúžica zmakali ve sarskem domjevem mišče, vodcojo tam be gvonem švo zgnjuša žinca planast. Barkovach su kunsti ženjak cesti mini Vitkojc vesebne program prezentirovali potom svišiš o našom aktualnem šinosku. Na dolnosarskem gymnaziumi přigotuju jubilejne zapust a trebaju vašu pomoc, tak to vam kvišči dajome. Jo, a mimo toho pegledňujeme z vami tak ještě nového Udaša, našeho carského tuženika Nuvecasnik.

0: Při telefonie mám nyní to šéf-redaktorku našeho sárského týženíka Nové Casnik, to je Katalin Poradskojc. Dobrý den, Katalin.
1: Na, dobrý den.
0: Jo, super, až čo při telefonie, dokuláš, měsíc dá, abo já si myslím, až ten vědášk, všech žňůnech svěženě, ten super kokot, stoj, plavás teke ves režišču.
1: Na kůžde pat, dokuláš mě máme nového super krála, ale Filip Kysel z Popojc, ten jo byl južo vylíše, 2000 a styria dvarašča, super král. Vonjo pak leto sa nastupil za Smogorjo dvrnišču, tam jo se obžilil na kokoše plamuškojc na dvrje. My máme nieto taký malý artikel v tom a v přidúcem udašu na kúždy pát více, také více obrazov, ale na kúždy pát, co mi na to pokazáš, kto jo leto sa superkrál.
0: Pičku dlejšie artikle má šopen ku kotarem témam.
1: Například krabat, jo, jadna téma. Čošku hinakšu inscenáciu su mögali ogledarje na novém javišču ve svém komoru je doživíš. Dokoláš tam ste jano dvě grajarce zalezve do rolu krabata, mejstarja, tonde a to drugih. A ste tak prezentirovali povesť raz z drugej perspektive.
0: Krabat po takém z ženské ceje perspektive.
1: Na kúžde pat.
0: Co šo ešte uzvyknúš?
1: Napríklad svých v celej Európe žien európskych rieco, aby na veci rycnosť a kulturelnú veľa rakosť pokázali. A tam sú organizírovali také však zaredovania v a zvenka v Užice u tej gržbie. A tam a sem sú také menšinové alebo regionálne rece, kaž také serská rec tam rolu grali. Napríklad v Zgorjelcu, tam sú slednú sriodu do úsokošule přepšosili na žen Weimarského Čiroška a žen európskych rieců. A tam sú mögali ukniky v bygu speak datinga, to je taký riecný dating, ne? Mňa s druhým vopeznávaš ze dolnoserskej rieců. A v Botách jo Berkojská iniciativa organizírovala koncert s fidlarjom Paul Geigerzilla. A v tom môžeš opla nás v aktuálnym udášu Casnika citaš.
0: V Berkovách po takém moderná muzika, alebo moda muzika, jo a pen máš ešte nieco se s modymi umelcami. Co to jo?
1: Na kúžde pat v našej bramborskej stolice v podstupimie jo se vytvorila nová ústajenca tam v umiestvovém domie. A tož ta přegledka prezentírujú mňa s druhým möbel, uščigajnky, fotografie, textilné umiestvo a instalácie cvonku gibania NSK Lipsk, azo to stojí za Neue Sorbische Kunst, respektívne kolektíva Vakuum, a se vie, až tam sú mode umielce, pödla, zapšignú svoju sársku identitu do tých tvorbov.
0: Jo, na to sme viegin narske. Při telefónie jo bola šéf-redaktorka našeho sárskeho týženika Nové Casnik a my sme už tie témy nového udáša predstavili. Učobný žik za to a žucem ešte jednu rednú sriodu.
1: Učobný žik a to žucem vám teke.